0: Crazy Radio.
1: Odbyla 8. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio. Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerní vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně. Do chlíva, povídám. Vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá.
1: Máňo, vylez.
0: Z kanálu se ozve.
1: Jardo, mám si vzít masku? Povídá. Hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci ukázat kamarádovi.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marihdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu, ve

0: uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty li za money, ty sa ta sit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Maximum.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivej závit. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, teď to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Martínek Dubaři, povídám, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš člověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl už zubař, jenom po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, tak mu to vrtá už asi 4 hodiny, on povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let už zubař, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny. A prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerd, až dostanu se na nerd, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pá, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli. Minimum muziky. Minimum

0: Noisy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skotskou. Vypije pivo, vezme skotskou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skotskou. Znova pivo, skotskou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skotskou do kapsičky, tak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skotskou snalete do kapsy? A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a do toho jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vleze bílá myška, pá. A váš kocour taky. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je, je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny, je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, která by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ta říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, nače jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně